0: NDR Sachsen, Serbski Rosmus.
1: Sport.
2: Z Janem Rariam.
3: V kamiencu by bube Jovanska seria voľnočasne spiešno kolesovario tak mienovane Vúžijský kap s počatkmi je svoj zazbymiva. Čera v Kulove by to letca mesty mižo štvorte vúrisanie. Tute vúhotovachu prini raz sobustavojo Kulovského velokluba, v kotrimž sú tiež dojšto Serbov. Tak napšikvat Novosličan Robert Heduška.
4: Hej to nie, tak loko, musíme peč ľudí, ktorí sú to organizovali a šes pol leta sú romanče sedeli a prajeli, ok, dajte nás to organizovať a...
3: A doma v Kulove je riane zariadovanie na kolesa stajíč. Robert Heduška sam startoval nebe, za to pak napšikvat z Kukovského a Voklečanského racing týma Štěpán Venka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Möller. Dumpersport. Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý bivo nímske dumperové mištorstva v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtirovací nímsky dumperové mištor Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika. Při vukodosakských mištorstvách sobotu v Budešinie je se Bronianka Serafina Mičkec v starobní klase SK 12 titul v disciplíně dalokoskok zavěščiva a Rubelčanka Teresa Mačiec dobe vůbecovanie v SK 13 ve vysokoskoku. Vukodosakský mištor byl přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná Vyša Liga, LSV Hore Sokoralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tiež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokovov Aleksandr Bauda a Rajar Kišnochce mienované byč. Modrobili z Kulova sú s 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. Ve okresnej Líze Ručichu so Radvorčenio z Překvapenku z Malešec, tam dobehu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rota v partii bez žotej karty docpe za hosči Kaspar Gisvauk. Dybk Vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do poučasa Beno Šťapancliu. Rajne zjednočenstvo Úska hodí športové tovarstvo Marina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen byštaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s nevšetným dvojným rotovým úspechom, při porazce 2-3 pola jednoty Kamenc byštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
2: Ani tam poladáme z Vúžijského sporta do vôľkého sporta ve svieče, že več menšinu do napo 6.

0: na půl, 6 Čechem.
1: Srbský rozhlas. Pověstče. Ve studiu Bettina Wenderotová.
0: Dobré ráno. Farárka Jadwiga Malinková bučera ve Vojerecach dožila jako spolnomocněna za srbské náležnosti evangelské krajní cokví Berlín-Braniborska-Šleska-Honja-Vužica zavěděna. Generálna superintendentka Teresa Rinekerová ze Zorilca je ju na srbským evangelským cokvinským dňu zapokazala. Běže to jubilejné 80. zetkanie serbských evangelských věřivých. Božu službu svědčeše na 160 ľudí Janský cokví ve Vojerovském starom městče. Potom dachu cokvinský džin spáloch v Klinčeč. Na městem 5. slavia maršu sobotu Horkach je 330 ľudí cíl docpivo 20 minie hačbě štartovalo.

0: Prvni bi po 6 šodžinach popodňu 2 majtu. Posledni bi ha do cpěcíl večo na podžesačích žili Maty Venka z organizatoriského týma. Najstarší bi ha běše 81 let a je so druhý raz obžilil. Čara vidíše lica od hoku přes radvo do vůlkých žarů a zaso ručo. Na cioch dubkách miachu zastaraniša, miestru jim v obydlerio hoku jič přijotuvachu, kotraž bu potom na stacie dojezena. Komuny tukvilu trahu na kromach drohu v odsyku. Kulovský, Slepjanský, Rakečanský a Kruščanský gminy například přeozaja tutu nadok gminci Džuačerio ze svojské techniku. To obkručíšu vesnanostča a měšanostca na naprašovanie. Dvojce v oblito gminci Džuačerio trahu syku. Nebylčícach činí to hižo leta vůně vecichec firma ze serbských bazlic. Trauniky a rajkaniša gminc se sobu Džuačerio přeozaja. Nimo toho seče gmina dla vosebitoho zričenja přidatne tydžence trauniki SJ Nebelčic ve vse a serbskich bazlicach. Na zvjazkovych, krajnych a okresnych trohach přeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 šolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zorilského biskupstva v obdželivo. Po pjatku nišim zetkanju kuluje ze zromadni večerni modlitvu podachu so v obdželnicu sobotu na putnikovanje do Ružanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjato ducha z rozumom človeka. V oboje nije drevičeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chceč. Tež lica bydlachu dječi kulovských hostnych svojbach. Zjest modžiny biskupstva Drežďany Mišno by to runja konstudženja, kiž zetka so pančicach Kukove. Bez 90 modostnými by tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spěšnokolesowarków a spěšnokolesowariu je čera kulowie we wubiedżowanskiej serii Wužijski Cup startowało. Viacač 9 kilometrov do akúho jezba na asfalče vidieše od Kulovského kolpingového namiesta přes Salo, Kočinu a Husk za Soročo do Kulova. Vône bie na distancu cia 90 kilometrov do byčech byto kniha. Najlepší domorodne kolesová Kulovského vielu kluba Bišunočan Matias Müller na jednatom miestne. A to oni běžu naše pověstče, když namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca pomročené, ale najprve suche běhu dňa, potom ze zapada nové švíle přičanu, večo maso uvedrič, vostanie vycikojte a to při maximálne 17 stopňach.
2: A to mu asi predstaviť, že byže to tiež včera zdžila strašné, když je potom so dešťovalo a vožné puče a to potom ten v huske v obruče. A propos široké vopruče vám přeju. Na drohách se ničo nestává. Dobrý jezd budu dženci šije punželi.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 minčine po na po 6.

Zdravíte no po na po šestčenstvě a ty što? Je poprom vážný termín, no hej druhé si myslí, za čo to trebaš, ale do rozmovy přinč je najlepša věc, když činíš to na útrobě leží. Tež se spolcajami, minuce vobydlerský policist Andrej Koba, majúce v útoru, ve času od pobudnia 4 až do večera 6 ryčnú hodinu a to vedomie zariadnického zjazka ve Pančicách Kukovie po takým jeli mače tež v níže niešto na útrobie, potom môže česo ratľubie tam podať na ryčnú hodinu a so šo možno poprašeť, štož vám na útrobie leží 8 minčinu po napo 6.

Če sem čmečeno po napočenstvi, tež bez popivo do dženstni še je punže den ninje. Ale tak, ve voklecach menujce. A to je tež dere, nic je nešportovač, ale netreba če dženca vujci ničo kvičeri přijotovač tam zmeja. Šovo dosť menujce, zaj radio zatkula dženca svoju letušu bič volej bulovu turu. Od popodne pečich na večora je redakcija na miestnie, vy potom tež od na po šestčich, jelich chcete soburač. A od večora vosemich do desačich potom radio zatkula originálne vus Třeba toto vězo startuje z bychu dost času tam šo šafli a gajša prajem. Tamnější klub postará po sobo stejky, kobasky a čerstvé napoje dženca ve voklicách. A tak punže to všichodne punžele dále, bo takým to mače jedžný plán hotové. Hač do dženci šo můžete se za projektové Kurs serbských dječí, skvadnostně letušeho putnikovania dječí ze všeho biskupstva, Drežansko-Mišňanského do Rožanta Přízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia. Štúžce potajkými kurie som uspívač Soniech v Donboskovým domie ve Voklicach Hišče Dženca Přízevi. Modostní buhotuja Dženca na Dživadvovým námiestče v Budešine Modinsku Viesovu Ponželu start je popudno pečich na večer to je. Tam môžete tiež byť do tenis rač si kreatívne tobovky nadživač a kúčbie budeských skupinov zariovač. Dženca na večer pečich na Dživadvovým námiestne v Budešine vitaja na Modinsku Viesovu Ponželu. A júce je mies popudňa 4, hač o 7, dživanička tykania pačerku, závoje rúsku, rejovansku drastu, dže, to ve Vojorecach, ve domovinským domie. Vymenčenie ešte potom je cibilky na 6.

0: krčmi, či no do šestřiche.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Cornelia von Rutendorfova.
2: Jezus praji, ja sem svietlo sveta. Stujš za mnou, že? Nie buďte chodzić v čemnosti, ale smie svietlošť živenia. Kujždy raz, když nichtu po činci svičku zasvieči, přečítam túto slovo z Biblie. Kšenská svička má na to dopominač, so svitlo přeco existuje. Drudy môže svitlo vidieť, drudy nic, dokež je skované. Svitlo je, nelada jo, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žane lohke živienie slubiu. Slubienie křesťanskeje vierie je tola, so je tam nichtu, byrnež bych mi v čemnosti byli. Vjezo nadžijame so všetci svunčných dňu. Jezus pak buče nam tež v čemných hodinách po boku. Nie znaju vás a nie vim, hač mače tu kvilu skerje svunčne dny, abo hač zdá so runje všo kravočivě byč. Chcu vám namjetovač, dženznejši džen cilde vjedomje za pruhami svitva v svojem živenju pytač, je zbierač a so nad nimi vjeselič.
0: Dobre, Cornelia von Rutendorfova v nadoku a zamovitosti Srbskeho evangelského zvjazka.

0: Jedna čmečino pošestrich byč. 24 hodinu otučene, to sme ako mody ľud, dočinili netko dávno niciace, ale nedživajce toho, štúž so tutej tematice stají a to vúspita je ketro vúžadáce a náročné. Vo sebe tiež, když ešte pri tým sportuješ, a to ve 24 hodinách celkonie kečbu, 600 kilometrov s kolesom teptač. Rúne to je ideja extrémneho vúbeďovania Fichkona. Fichkona to je hajmeno, vopstijace od Šmriečnika Fichtelberg se s kolesom v biehu 24 hodinov na Kap Arkona na Rujanach dojeď. Kajke to vúbeďovanie. Sábaj Kristof Cíš, rodine Horčan a Filip Paška, rodine Radvorčan, staj so tutemu hobarskému nadavke stajivoj a Jakub Vúča je jeju převočal.
1: Je rano krótko po 8, kuria vás, ste tu na Šmriečniku, ale Kristof Cíš a Filip Paška staj motivovaná. Je trošku zima, to nekak netuje nekaj za štát, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne bolo, ješ mojho horka na hore s tým, zo buďte to trošku zimnýša.
1: Je tko vulka čara na vás čaká, Filipo, kada šiu sa šiu otvali? Ty si no loni, voko 22 tisac kilometrov s kolesom, jo.
3: A je to trichy, ja. Šiot, veľa kilometre ječ, spýtať so čas, so pojebovať, a ponto. Buďže.
1: Počas bola Fichkona. Dys a dys som videl Kristofa a Filipa na přestokách, to bych ju celko nedvaj, tam mi ako vizal spíšne nanúznik hič, spíšne nešto ješ, spíšne vodu napenič a ročo na kolesa, vedro trošku miniate, haje trošku dešta, ale tiež svunco, tak so možná chú sa trošku odpočneš, nitko pak sa pomal čmička, što neký máte činč, máte sa šeoblikač, tak sa vám tí noci čupujú, máš nejaký strach, respekt pre tí nocu?
3: To závešte zima hodve, temperatúry ešte nie sú taká, jestli jen to veľače přeje. Ja ešte mám nešto za noj súbu, tie za moje črie. Tak so ja nekiac s krutkými kolovami ječ netrám. Ponči jenu šidatnú kapu si zotvem.
1: Vánač hodinu kolesu boli rič?
3: Haj to zno, pomoc započne boleč, ale ja sem dobre nalade.
1: Nímane 300 kilometrov, 12 hodinov, kada by prina etapa, prini počas. Od krajiny sem, od tempa, od ľudí sem, kasa či jednotka ľubí.
2: Ty prine 100 kilometrov bych nej Češe, dokáž byte vedro uhubené, ale pon, jonas skoro cel čas, haj sme s vnčkom myli, haj suche vostovo, haj s tým je to náhľad, aby so celé horeka.
1: Nocná stácia, blízkoši Neurupín, cibidl gnajené, jo, tu si da čupva ječ, Filipo, kader to činíš, čo čupva meč nekej noce, napo, cibidl gnajené.
3: To jara dere činí, ketro zima odvo.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: Ha, se ne muslo. To je, Kristof, ja ti svojne ráno, ráno sadu prajo, za tři hodiny je ta noc ižo nimo, čo odla.
2: No, ja som nekej posný týčin zlomo, jo, noce, ha som subokrono, hađo cioch, jo, knake čma, ha pon, započal slunčo skáčeš, až štyroch, to zno kaj rane, rane svita, a pojen zboženes, ja muslim, a ten zbytk, budemo pojen hač do, hač na rujaj, než čen dočinč.
1: Pečovacia po hodinu, Kap Arkona docpili, kastenike čuješ. Publikum je vás povítal s veľkým aplausom, čilne, mentálne, kastačičo.
2: Voložené, že sme to šafli, ale nejdemo ešte jednu činč.
1: Rane fazit. Filipo, zbožte mi je voko mik, voko rano šešťiš nekak, když se ty jiné jahrubeky džire, bo kada se ty z ty vandra pavaka?
3: Aj moje čo, jo poprom celé poriadku, ja si bo ubenčo všetstajú, ale viste jo, zo ja to še raz nečiní.
0: Jo, forekt, forekt. Bilk na sedom je Serbaj Kristof Cíš a Filip Paška staj so v obdželivoj na Ficht. Kona, to ríka ze Šmriečnika, Hačna, Kap Arkona s kolesom v 24 hodinách.

0: Naposled, Michel.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Bettina Wenderoltova.
2: Dobre ranie. Farka Jadwiga Malinko a Bučera ve Vojerecach do dživa jako spolnomocnjena za srpske naležnosće evangelski krajni cirkvi Berlin Braniborska Šleska Hornja Vužica zavjeđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorelca je ju na srpskim evangelskim cirkvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilene 80. zetkanje serbskich evangelskich Wirivir. Božu službu svečeše na 160 ľudži janski cirkvi ve Vojeruskim starom mjestče. Potom dachu cirkvinski džin spaloch vuklinčeč. Na mjestom 5. Slavia maršu sobotu Horkach je 330 ľudži cíl docpivo 20 mene hačbě startovalo. Prvni bier po 6 hodinách popodňu 2 majtu, posledný bierhár docpie cíl večer na po 10, žili Mati Venka z organizatorického týma. Najstarší bierhár bieše 81 let a je so druhý raz vopčelil. Čara vidíše lica od horku přes radvo do vulkých zžarov a zaso ročo. Na cioch dubkách miachu zastaraniša, miest druhým v obydlerio horkov ječ přijotuvachu kotražbu potom na stácie dovezená. Komuny tukvilu travu na kromách drohu v odsyku, Kulovskej, Slepianskej,

0: Rakečanski a Krušenski gminy napríklad przełzaja tutu nadok gmins z dziuačerio ze swójskie techniku. To w obkrúčišu vesnanosťa a mieščanosťa na naprašovanie. Dvojcevo blito gmins z dziuačerio trau syku nebylčicach čini to ižo lieta vúnie vecichec firma ze sábskych pázlic. Trauniki a rejkanišťa gmins z sobu dziuačerio przełzaja. Nimo toho syče gmina dla vosibitoho zričenia přidatne tydžinsce trauniki esiot nebylčic veuse a sábskych pázlicach. Na zviazkových, krajných a okresných drohách přełzaja syčenie kromu drohu v odpovedne nádrožné mištronie. 280 holcov a hulcov je sokon stydženia na džičacim putnikovaniu Zorelského biskupstva v obdžilivo. Po piatku nižším zetkaniu kulovie ze zhromadne večerni modlitvu podachu so v obdžilnici sobotu na putnikovanie do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovaniu Svätého Ducha s rozumom človeka. V oboje nie drevíčeč, ale zapomení žádošť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kulovských hostnoch svojbach. Zje smodžine biskupstva drežane mišno, by to runia konstudžinia pančicach Kukove. Med 90 modostnými by tež serbská skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spiešnokolesovákov a spiešnokolesovariu je včera kulovie ve vubedžovanskej sérii Vúžiský kap startovalo. Viacač 9 kilometrov dlhá kolojezba na asfalte vedieše od kulovského kolpingového namiesta přes Salu, Kočinu a Husk za Soručo do Kulova. Vône bie na distance 90 kilometrov doby Čech byta kniha. Najlepší domorodný kolesovák kulovského vilu kluba by Šunočan Matias Melo na jednatom miestne. A to bychu naše povestče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie týždenca šire pomročené, najpredora suche biehu dňa, pak potom ze zapada za so nové švíjele pšičanu, večo ma so uvedrič, vostanie vici kojte dženca cvidžin a živé slibro zalieze na maximálne 17 stopňov.
2: Na drohách je všetko poriadku, niče so ničo nehač, ja so prašam, hač tiež s takým odmachom, kaj škole so vario, dženca rano nadživo ječe. Jsem byli celé spěšné tam ve Kulově.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 po naposledních.

0: Se domenče do pola posedmeche. Za 20 let dort gewundun serbski spisovačelne značiši a najvuznamniši Juri Brezans. Kvadnostne je o 110 posmetnach narodnin, so za serbste šulerio z njim zabirali v mininoch tydženjach tež na projektnom dnju v Budešine. A jedna ze staciju bie serbski rozvoz. Tu su zvučovali nešto ze zbrizanovo pera na ravač. Nimo toho je se Monika Gerdesova od šulerio povedač dava, što su na projektnym dniu zajímavého vo Juriu Brezanu zonili, a to napríklad?
1: So, jo, vun nana zubiu jara zaje, zes 10 let abo tak.
2: Ja sem prvý raz od jeho zonil, zo je vun dvúročné knie písal, kajš moja áša abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, dne mi moja vúka přeco jako dječa přečítala.
2: Môj vúj z Ameriky.
4: Hej, to je jedna z technika k posta knihu, kýže Juri Brezan písal. Kriminálka za dječi, náš vúj z Ameriky. A z tej je so tožto šulery v serbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kýž vone dyrdom dej prozninách doživí. A kak so jeho prozniny započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstajeja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruji džen vujkých prozninn. Syn neje so v šuli došť pracoval a boj so na neje svoje cenzúry pokazač. Tohodla je na úbi na nové cenzúry pýtal a namakal.
6: Skončne mi ach na nové cenzúry dživiatky. V športče a nemčine však jedenka, ale hevák, vopravdže prima příklad za mňa. Tun môj nán. Kopiruju jeho vúsledky z dživiatky a veselu so, zo tam v posudku stej, zo môj z väčšej pienosťu lepšie úkony docpieč. Mi un 10 kruč v obtyžen priduje pienosť a ryči, zo som zniły kajš stary nepl. Posluje, žaden džiu zo soči v uši same vodco zatykaja.
5: Potom by tak daloko. Syn pšinže z šule, nan pšinže z dživa.
7: Halo. No?
6: Što no?
7: Nie staj so tak vúpe. Kajke sú?
6: Minište cenzúre? To sú okej. To ríka, môli lepšie byť, když nebychu vúčarjo. Napríklad Jole, Mate.
7: Tvoj plán byť vojka? Nic?
6: Sem z cua jenež dve známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku zčinil. Ja praju, to je jasná šikana.
7: To ríka zanese svoj cíl docpil, dokáž je vúčavina.
6: No haj, tak to tiež riec nemôžeš, papa. V celku sem sa polepšil, vo 0,7 dybku. Môžu či to s ličakom vuličiť?
7: Ja môžu či bez ličaka vuličiť, so také žaden aby nevobstejš.
4: Přihotujo sa na projekt, sú si tamní šulerio kojžda hinajší vúrysk z kriminálky vúpytali. Eva má vúrysk, kdež vonemu džiatkari nadobo vodmi na prozninách kýva. Neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúj z Ameriky.
8: Nandžeše ke túriam a potom je zauva starý muž v džinsách ve všich barbách kraklatej košli. Kapa vosobne kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelne.
4: Tohodla so ja povedal, tyž skoku s ním sprečeli.
8: My sa tu vôrst ľubi, tokež jednoho muža z Ameriky, ako vujamič, môže opravdu kúl byť.
0: No haj, a kúl bieši tež čerovšie vúsovanie za serbský rozvoz, kýže s pomocou šuleriou a vúčeriou nastal. Što ešte rúne svišeli, by mal rúrysk z toho, što sme potom po takým čera vúsovali, ale namakáče šitko ešte raz na našej internetovej stronie, v našej app MDR Serbia, abo tež ako podcast na ARD Sounds. A nimo toho je tam tiež obširné feature o živeniu a skutkovaniu Juria Brezana. Cimičine do cibilky nasledujú.

Hi, Queen. Ziemlich in Amsterdam. V Vokljicah zahí sojenca Letuša Beach, volejbulová túra, Radio Zadkula, vod na večora pečich. Sú moji redaktori o tam namiestne, vy potom na púšestčich, na najpožišov, vyšak viesče dobyče sa s Mustom Šízevič, jeli chcete sobúrač, potom od šestčich, ponželosa od 8 do 10, potom totiž svyšiče po žumach srbského rozvosa. A to je ten najvážnejšie. Do príchodných týždňov netreba, čo so ponželu znamenča nic vo večereč starač. Prvný kruč stará so dženca Vokličanský močinský klub vo stejky, kubarsky a častve napoje. Potek im dobre poradženie a dobre zazbie přeju. Hačo džencišo môžete so za projektový kúr srbských dječí skvádnostne letušeho putnikovania dječí Drežansko-Mišňovského biskupstva do Rožanta Přízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce potek im kúrie sobuspívač, so nech v Don Boskovým domie v Voklicach hišče dženca Přízevi. Modastní vodúja dženca na dživadvom namiestne v Budešine Modžinsku Vesovú Punželu státe po takým na večer pečich. Tam môžete tiež blido tenis hrač, si kreatívne toboky nadživač a kúčbie budeských skupinov zarejovač. Dženca popúdňu od pečich na dživadvom namiestne v Budešine vitaja na Modžinsku Vesovú Punželu. A júce je dživanička tekania pačelku za vojerusku riovanskú drastu ve Vojarecach. V domovinským domie to púdže popúdňu 4 do večera 7. Vymenčenie ešte potom je cibidliky na sedom.

0: Dimitri no dosse de Michel. Stominiceve. Nie příroda na lepší živé kino? No, to si tla myslu. Hej, so může tež děči to obkručit, što je samo zrozumlivá věcky. Jsou so sobotu na půjčovaniu po lesu okolo smyčky, co obdělili 10 děči, by se zhromadně s kloštorským hajnikom Gidom Budarjom na Dyrdom de podało. Organizovala by džen sekcia svojba, to vlastva Cyrila Metoda. A Marcel, ho zapraje k tomu?
1: Ideja boha, co se s Gidom Budarjom so jemo přes les podač, přerane lise zeznat, tete vosebitošti lese, kajke lese mo mamo, što může jen v lesu šitko doživić, što může jen šitko obladač, ale nic jeno, so les ukočovač, ale tež nešto aktivne za les činč. A s tým smo mo se s Gidom jen blaku potají, kde su džeči z ním romadžo, z nami romadžo moli šomiky sađeč, teď zes jenej tabličku, kotoče, kde su co obraze zapovožene, a teda renče jo, kuži džičo jo, jene kmocistvo za jeden štomik převzalo.
0: Oh, prima. A što máš při sađenju štoma v obkečbovač, kak dže so hatam v lesu a kajke su vjedrove vulade, kde so mrovje ve mrovišču skovaja? Šo to su děči tež ještě navukněli a přichodne vůdače dundaka sobotu. Potom so s tým cývim šitko hýště raz zabírám. Kajki vůspěšný dildom dý. Vosomíče do dosedy měš dobré raně přeje srbský program Anke Lautenbachova. Zpívá jutce ráno, nie pošu dženca ráno. Vítejte k nám.

0: sportovanja, to sme konstiđenja pitnili, što by to po serbskich hasach, a tiež lesa plus. Džesač mičino posedemiš, Jan Reho, Zima.
1: NDR Sachsen, serbski rozvoz, sport.
2: Vulkamiencu by wubiedzowanska seria wolnočasnych spiešnokolesovariov tak mienovane Wužijski kap spočatk mieje svoj zazby miła. Čera v Kulove by to letca mestem ižo štvorte vúrisanie. Tute vúhotovachu prvý raz sobu stavojo Kulovského velokluba, v kotrimž sú tež dojšto Serbov. Tak napšikvat novosličan Robert Heduška.
3: Hej to nejo tak loko, musmo peč ľudži, ki sú to organizovali a šes pol leta so romanče sedžili a prajli, ok, dajče nás to organizovať a...
2: A doma v Kulove riane zariadovanie na kolesa stajíč. Robert Heduška sam startoval nebe, za to pak napšikvat z Kukovského a Voklečanského racing týma Štěpán Venka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Möller. Dumpersport. Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý by vo nímske dumperové mištorstva v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtirovací nímsky dumperové mištor Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika. Při vukodosakských mištorstvách sobotu v Budešinie je si bronianka Serafina Mičkec v starobnej klase SK 12 titul v disciplíne dalokoskok zavešiva a rubelčanka Teresa Mačiec dobe vubeđovanie v SK 13 v vysokoskoku. Vukodosakský mištor byl přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná vyššia liga, LSV Hore Sokol Ralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokolov Aleksandr Vauda a Rajar Kišnohce mienované byč. Modrobili z Kulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. Ve okresnej líze ručichu so radvorčenio z Čekvapenku z Malešec, tam dobochu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rota v partii bez žoteje karte docpe za hosti Kaspar Gisvauk. Dybk vúhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do poučasa Beno Ščapanciliu. Rajne zjednočenstvo Úska hodži športové tovarstvo Marina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen bieštaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušedným dvojným rotovým úspechom, při porazce 2-3 pola jednoty Kamenc bieštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
0: Po příjemné stučce poladáme do vůlkého sportového světa přes vůlku vodu, što je se tam včera stalo, tyž se srbským kopářem, když vůhodnočí.

0: Bittl knabbers, so mir brauchst du Pschistub, Tschischras, Emotiam. Jolos.
1: Felix Metscher. Schlotterbeck. Havertz. 3-1. Musiala. Nathaniel Brown. Nochmal quer. Und das. Havertz. Technisch eine Augenweide.
0: Ja, a štúšie to zápas, a sa boli čiu s cidom jedna Nímska, Kúra, Sau, na hajstanosti tiež zapakovaní leželi na kompeju. Ve závode čukajš my včera doma, no haj a sme sčihovali. Dotla bieše tiež dosť dobrá rá, miestem pak tiež trochu hikáchu, ale potom so všetko derie úruna. Peto Domaška, zima nám včera už úru Nímska, Kúra, Sau, Peto Domaška, sam dlouholetný kapitán sabského mužstva, významný kopár Sokola Ralbice Horky, on je rů za nás v obkečmoval.
2: Jen by celé spolené prajíč, prvně 20 měnčin Nímska jara dary od kopáncu rádi, potom pak co ne Kurasa všič dali, ale na koncu on by to bude jen prašná časa, do než bude to hodá panč. Tak spolené by buď, ale Jadom Bornovač, čora se je vidžal Švýčarska na Katar, kúže prajú, bude zúberené dubeče, na koncu je nejeden, de malo mústva, môžete i kovač čom rač. Více Španíska na Kap Verde, sedí čipne kato bom bude, no. Je nesu to, ten co rezultát pšenovač, jen dobiláč v sobotu na Elfenbeinküste Ninja Luchšo, Ale sedem Rotterdam gewesen und hat dann einmal zählt. Ne? Die dann denke, morgen muss war, ein bisschen gut Start. Felix Metscher und der souveräne Bulsaki tue, hat dann die Posse der Offensive, das bin ich Jahre. Sergini muss dann, du bist jetzt vorne breit. Přes Rotter an den Genärmen Sabotsche diskutiert. Das Thema ist über Medien, Posse, Tisch nach Dua-Dua-Dua-Dua-Dua. Jensen, nächste Woche, neue Rolle-Video. Kaj prajne, je neset in tu rezultat pšenovač.
0: Na, ale bi še nje džemajce toho v uspešnje, sedom jedna. Ale to dobi me iš raz vurisat, što mam ja tam jako motivacijska trenerka činč, gdje ždjevo Leroya za neja. Pilne vun bi še, to dobi me prajč, ale na koncu ta potom takujka tež nuc šva neje. Po takim, Peter Domaška je za nas čera v šuru Nímska přečivo Kúra Sau se obladal. A tež analizoval utromni džak, knjez Domaška. Przyjdź od raz, raz dalej tak. Dziesacz do na połosu jest.

0: jsem viac tvoj, dále jadu, čežu pak se náju pomjatku.
1: Serbsku hučbu slyšíte v serbskim rozhlasu.

0: Napoel was de misje.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiu Bettina Wenderoltova.
2: Dobro ranje. Farárka Jadwiga Malinková bučera ve Vojerecach dožíva jako spolnomocnená za srbské náležnosti evangelský krajní cirkvi Berlín, Braniborska, Šlieska, Honia, Vúžica zavedená. Generálna superintendentka Teresa Rinekerová ze Zorilca je ju na srbským evangelským cirkvinským dňu zapokazala. Bieše to jubilejne 80. zetkanie serbskich evangelskich verivých. Božu službu svedčeše na 160 ľudí Janský cirkvi ve Vojoruským starom mieste, potom dachu cirkvinský džin spáloch v Klinčeč. Na miestom 5. Slavia maršu sobotu Hokach je 333 ľudí cíl docpivo, 20 menia hač by rano startovalo. Prvný by po 6 hodinách popudňu 2 majtu. Posledný by ho docpie cíl večer na podžesačích žili Mati Venka z organizatorického týma. Najstarší by ho bieše 1,80 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vidžeše lica od hoku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaranišča, miest druhým vobydlerio hoku ječ přijotuvachu, kotražbu potom na stácie dovezená. Komuny tukvilu trau na kromach drohu v odsyku. Kulovský, Slepianský, Rakečanský a Kruščanský gminie napríklad převzaja tuto nadavok gminci dživačerio ze svojské techniku. To obkručíšu viesnanosť ča

0: Nábožné slovo.
1: Magenza Cornelia von Rutendorfova.
2: Jezus praji, ja sem svietlo svieta. Stujiš za mnudže, nie buče chodzić v čemnosti, ale smie svietlošť živenia. Kujždy raz, gdyž nichtu počinci svičku zasvieči, přečítam tuto slovo z Biblie. Kšenská svička ma na to dopominač, so svitlo přeco existuje. Drudy môže svitlo vidieť, drudy nic, dokež je skované. Svitlo je, nelada jo, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žane lohke živienie slubiu. Slubienie česťanské je vierie, je tola, so je tam nichtu, byrnež bych mi v čemnosti byli. Vjezo nadžijame so všetci svunčných dňu. Jezus pak buče nám tež v čemných hodinách po boku. Nie znaju vás a nie vím, hač mače tu kvílu skerje svunčne dny, abo hač zdá so runie všo kravočivie byč. Chcú vám namietovať, dženznejší džen celé viedomie za pruhami svetva v svojem živeniu pýtač, je zbierač a so nad nimi vieselič.
1: Dobre, Cornelia von Rutendorfova, venadoku a zamovitosti Žabského evangelského zviazka. 4 menšine dovozimiš.

0: Living room chair, Bobby, the graduate here. No, ja, když se vonkavé příroče popuču, to či nervo studí, a to zavěstče tež děči v obkruča, když se sobotu se na pučovaniu po lesu v okolo smyčkec v občilili. Zromadně su byli děči s kluštorským hajnikom Gidom Budarjom popuču na vůlkým dodom deju organizovala. By džen sekcia svojba tovarstva Cyrila a Metoda. No, a Cyril Hoza, Marcel Hoza, vodajče prošu tun, zima.
1: Ideja boa, co se s Gidom Budarom, co jemu přes les podač, protože rane lise se znať, tyto vosebitoční lese, kajke lese mu mamo, što může jen v lesu všetko doživit, što může jen všetko obladač, ale nic jeno, co les ukočovač, ale tež něco aktivne za les činč. A s tím jsme mu se s Gidom jen blaku potají, že jsou děči s ním romadžo, s nami romadžo, mohli šomiky sadžeč, tež je s jednej tabličku, kotože to jsou co obraze zapovožené. A ten rejnče jo, kůže žičo jo, jen komocistvo za jeden štomík převzalo.
0: To praje Marcel Hoza od sekcie svojba tovarstva Cyrila a Metoda. Što máš při sadženiu, što má poprvom v obkýčpovačka, kde so hatam v lesu a kajke sú viedrove vůlady, když so mrovie ve mroviščiu skovaja. Što to sú děči tejšišče navuknili a přichodne vůdače dundaka. Sobotu vám všetko ještě raz rozjasní. Zimenčine po Biedl Knadžovičiem.

0: Was am Intino Donapo Giuecich de ta Gorniak Andromeda? No dobra Rania Lubedici Uspani?
1: Všetko tute vosu le domace nadavky. Mi so viace nechala.
2: Buď vesela, za môžeme je v skupinským dželačinič tia.
3: Nira ma pravie. Hevak by nitko kúže sam za sebie domace dal, a bieslošne z voknom ladal.
2: Ej, nebudžetaj tola jenož z voknom ladať, a ja ju šo sama činiu. Pomajtaj mi račo. Môže mi prošu nichtu svoju geocirošk dať.
1: Apropos cirošk, dost zum Kunstdigen eine Stabwune wieder war.
2: Ah, konzentriere dich so, Proschu. Donnie, Dollar der Quelle.
3: Stellasse Kunstdigen ja so zirischka mit Chinen war. Dollar nichts Geometrie.
1: Bist du Starschi mal ne alternativen Festival? Apropos New, so dam Goppein zu na jenem waschen Rallye. Dobby crazy.
2: Ey, warte, muss ich mir Boschischer Bohedac?
1: Schätze, Sito Benno. Mehr na jeni vúce, círoška te rejnišťo.
3: Kak ta dobi dohič?
1: A cí mústva.
2: Derje, nitko smia tež čipna.
3: A kak su potom rali?
1: No, sreč rejnišťa, su cí vrota podľa so stali. Bych ju kajš círoš gromadžo stajne. Kúže mústva, mieše jedne z tých rotu. A dobyše búl tamne maj mústva maj, nuc cílič. Šo je nekotremu?
2: Rota stiachu sreč rejnišťa?
1: Hej, ranije mi je s bokami tam až sem šva, ali je so v središču ranišča koncentruova. Vonka vokova su pšetce potom rali, když bys sreča pševulki kahos.
3: Nemožu si pšetceč, kak možeš v tajgi situaciji borjene rač.
1: To nie by ničo strategiske. Žele sčeva nie se vidžal, što maru ne bul. Ale za všich, ki su sobu rali, by to vulke veselo. To by MT-Tiger neušedná překvapiace akcia.
2: To spodiv neklinči. Ale dobu rec, zosem tola kus čipna, abych to raz sama vúspytala.
3: Hej, poprašam so raz našo babu, hač nieby to raz experiment za náš tréning byl.
1: To by voprode cool bylo, ale netko bys so hižo veselíva, kde skončne domáce nadavky dočiníme.
2: No da, dodži vás da. Čím spíšnejšo sme s domácimi nadávkami hotovi, čím zajšo môžeme von.
3: Mira ma pravie. Raz, dvaj, tí. Domáce nadávky!

0: Ozo Monita maše muspo Pšizevič a šitkim tým, kýž potom ši vysokým saku neste ja. Modžinský klub stará sa vo stejky kubarský čase napoje.
1: Tam som ja podľa, cido napo, dživečeš.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Faraka Jadwiga Malinko a bučera ve Vojerecach do dživa jako spunomocnjena za srpske naližnosće evangelski krajni cokvi Berlin Braniborska Šleska Honja Vužica zaveđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zoreca je ju na srpskim evangelskim cokvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilejne 80. zetkanje serbskich evangelskich Wirivoch, božu službu svečeše na 160 ľudži janski cokvi ve v ojoruskim starym mieste. Potom dachu cokvinski džin spaloch vuklinčeč. Na mestom piatom Slavia maršu sobotu hokach je 330 ľudži cíl docpivo, 20 minie hačby rano startovalo. Prini bier po 6 šodžinach po podňu 2 majtu, posledný bierha docpi cíl večo na po 10, zžili Matej Venka z organizatorického týma. Najstarší bierha bieše 81 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vedeše lica od hoku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaraniša, miestrujem v obydlerio hoku jič přijotuvachu, kotraž bu potom na stácie dojezena. Komune tukvilu trahu na kromach drohu syku. Kuluski, Slepjanski, Rakečanski a Kruščanski gmine napšikvat přeuzaja tutu nadavk gmin sydživačerio ze svojski techniku. To vopkručišu vesnanosča a mišanosta na naprašovanje. Dvojce v obleto gmin sydživačerio trahu syku, nebelčicach čini to ižo lita vunje vecichec firma ze sapskih pazlic. Trauniki a rekanišča gminsce sobu dživačerio přeuzaja. Nimo toho seče gmina dla vosebiteho zričenja přidatnje tydženstce Trauniki SJ Nebelčic ve vse a serbskih bazlicach. Na zvjazkovih, krajnych a okresnych drohach přeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 čolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zoreckého biskupstva v obdželivo. Po pjatku nišim zetkanju kuluje ze zromadni večerni modlitvu podachu so v obdželnici sobotu na putnikovanje do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svätého ducha s rozumom človeka, v oboje niedre vidžeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kuluskich hostnych svojbach. Zjist modžiny biskupstva Drežany Mišno bie toho runia kunstudžinja Pančicach Kukove. Mies 90 modostnými

0: bě tež serbska skupina. Dokładnie 100 wólnočasnych spěšnokolesowaków a spěšnokolesowarjow je čera kulowje we wubědžowanskej serii Łužiski Cup startowało. Wiacat 9 kilometrów doła góra jezba na asfalcie wiedzieše od kulowskeho kolpingowego namiesta przez salu, kočinu a hosk za soročo do kulowa. Wone bě na dystancu 90 kilometrów doby Čech Peter Kniha. Najlepší domorodny kolesová kulovského velokluba by šunočan Matias Müller na jednatym miestne. A to one byšu naše džencnýše povesče, kýž namakáče celý deň vyzotýš na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Věci kojte šire a mokre, tak bychom opisat, znamenče tu budešine so štome času a runě je so tež trochu miholivo. Vostanje dženca šire, hakle navečo moho so uvedrič a tež kytro věci kojte dale, při maximálně 18 stopňach.
2: Dobru jezbu do dženstnišeho nimale hižo do poudnja na puča solce ničo nestava. Zamiča nicve Serbske Łužice.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri minčine po napuđeviče.

0: se rompo na počuječeš? Zavisče prajče, to hajdeš praju, zo sme vo všech možných sportových družinách Čencarano hižo v programie rečeli odpučovanie, přeskolesovanie, hač klohko atletice, tež kopajnce a savce športovce bychu vúspešní a tež rejovač hižo činem voči Ketro, derje, moža, byti na nic vrno.
1: Haj, haj, a to su pokazali na svoje letné gali čera na žoli budeského serbského ľudového ansambla. Stopu sta dječi na jevišu, skupina Vužičanka a Rijovanska skupina Modžine, Vužičanska Rapsodija, su čera zromadne na letné gali ansamblu publikum zakuzvali a štuješ sa netko merza, dokiš to nie vidžal, abo pečinejších terminu mil, ale by rade. Příšadný konstitutinia vůstupia znova a přeprošuje znova na svůj program s jménom Mały Ptak na homepage ansambla to namakače po takým příšadnou nedželu popodňu cioch a na večo pečich na žolí SLA.
0: A příšadný týdžen tady tak půjde. No, napřede Dudakový festival, potom máme my věsný svědžen v Kočině.
1: Zapšají se uvěžuje.
0: To bude modina ještě raz na cíl. Čím koncu týdžena Rijovač dobeč. Jsme jak něco zabuli, nie? To
1: zavěšte.
0: Zavěšte, no, ale to bych najprve te prvné termíny dalšie sledu. Já by byl týdženia slubené. Vosem po napoči večeš.

So ljubi DJ Jojo srpst, vo se bi nitko na srpskih vesnih svedženjach. Tiš srpske titule zahračkiš, jen dvaj typ zmožnja, kajš napšikvat tun Kristofa Cižatis, moja svetvonja. Poladame do Kamenca, tam nije nuzove domici za čekancu, hižo dle je trebne po informacijach budeského vokresa, za vokresojo zarjada maja ve vone maj, domo maj, ve Kamencu, a tiš ve Vorecach, dosť svobodnych miestnou. Niečo 150 v obydleriu tukvielného núzového domicíla maja do regulárneho přebytka v Kamencu Přečanič. Zoby v okres peneze lutoval, núzové domicíl nepredraz ke konci mesaca zauria. Objekt pak hodí so v núzovém páže spešne za sobotorič a vúživač v okres dále informuje. A my informujeme, že več menšinu do živečich zo Kostoriansk čije, a to, že ve savským rozvosu tiež spievajo, dere tak, Jadwiga Markec. Dobre hranie přije savský program.

0: Bramborska a Dolnozakska jo pjeck zvieskova rada na pesježenju obzamknuva. Konkretnie nedej byš možno, až firmy dajú sebie zapšimieša ukorona a recne obrote ščítaš, ako slušajú k ščítanym recam. Nento jo zvieskové knižarstvo napomínane se voto staraš, až vedpoviedne pestajenie se zminio. To musí se staš na EU runine. Strukturna zmiena přece mieni obedlarjov a filujúce fachové mece. Kak ugotujú skromadne přichod v granicnym regióne, potom so diskutirovali při nimsko-pelskym stavnym blíže ve starej barvarni v Gubinie, to zmakanie jo se stavo južo sledne stvrtk. Přišli sú zastupniki okresa z Prevenisa, euroregiona a pelskego vojvodstva Lubuskie a šakých miest nové regióne. Ve fokusu jo stojavo, kak ešte lepej kromaže živaš ve stromodnictvie a v kubaniu. Ten tyžin lietni se, da peš a čiža se ta vrošenica nimsko-polskiego dogrona susedstva. Kak funkcionirujo skromadne živenie polskich a nimskich bužo na svetom tyženju dali zabiraš. Veliki rúš je bol konc suženia v dešne. Sobetu sú se vetej se zmakali k pätemu razoju ľubovarie US amerikanských auto. Pokazali sú moderné modele, hegen tak ako historické, k tomu jo dal muzikové program a familiové svežin. Nejstaršie auto je bolo z leta 1960 a 1940. Svieženia přivabijo mienej gesči ako v sledných letach, nekak peša set auto mienej jo přišlo ako voni. To goni šota Niko Jarek. Jedna přicena môža byš viedro, druga aktuálne droge mita při tankovaništu. Te jedna fene balokopania so cora při vyskali nimskému týmoju v Americe, rošobuske fene majo pak druge starosti dostanú išti trajnu kortu za přiducu krajnu dobu FC Energie. Žinca dopodňa jo se zachopil předpředajn za všikne fene ako nesu v slednej dobie, ještě jeden sezónový ticket milí. Už je 3000 korto jo tovaristvo južo předalo, tikety dajo od 280 až do 460 euro a majú se kupiš na internetovém boku. Nová sezóna, ta startuje 7. augusta. Jadro. Chodne več tu jo k zachopku toho tyženja, jano 17 grado pokažo termometer, planas doma jo samo topenje za skocova žinca zajča, rovno žedne pšahuje lišajske uglide, ale to bužo se ve přiducich dňach mecne zminiš, vidše južo 22 grado, zase je zvěci s vincom, srdu pěša 22 a stvrt bužo južo kradu šopo, jo ten trend, ten jo dali gary. Naše povisči te namakajo šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
1: RBB. Serski program.
2: S nami do spedobnega dnia.

0: Přiduce końc tydźenja zase šo bužo naraz. Mjastym, až my ho svižime v Rožebusu serski svižin, bužo teke v srežnej Vúžice, v Slepem, jaden muziku v Vyrašk, ako doživiošo jano kušte stvrte leta. A gašiši nevieš čo, voco žo, sobu organizatorka Štefani Biholdec vás ninto učobne přepšosujo.
1: Vítejte na 10. Mezinárodný festival Dudako v Slepom. Od 19. do 21. júnia vítame 8 skupín. Organizuje so festival v domovinskej župe Jakub Lorenz-Zaleski. Vo jič, píče a parkovanie je na všech dňach postarané. Dajte informácie pod www.domovina-slepo.de.
0: A v našej muzice týždňa chceme vás na festival už od čochu nastajíš a závisť, že ceníme ten zachopienk s gosčinárium. To je Saský folklórny ansambl Slepo.

Kak jo ugleda was herske živinje oko vo pizzainskije tvarnice. K tomu wiele wie Dr. Alfred Rogan nega zagronite za wytwardowanie pomniku w Hoszebuskim obcerku. Pizzňo svýši letosa 725 let a v ramiku togo jubilea přepšosujo amtska biblioteka v Pizzňu na nowy rét přednosku. Te se zabierajú ze šakými bokami tých miestčanských a regionálnych stavíznu. Až do oktobra bužo kúštu drugu abo češu v autoru v mjasecu přednosk k pizzainským stavíznam. A natakt bužo víče ze serskeju tematiku. Pizzainska serska vösa da v slednoch pěš stoletach. Jo, což moge pizza na riežinca vici nevieže, až do dvážastego stoleša sú v Pizzňu serske namše mieli. A Alfred Rogan pokážo, kaký uznam jo miła serska vösa da přeste stoleša za kulturelne a religiózne živinie v Pizzňu. Víče viacoa napo sedem mich v amtskej bibliotece v Pizzňu, bužo ten přednosk.

0: Je pondelok večer, krotko po 8. To rekavi so časa zadkolu. Jensa paknic ze studia, ale ze Walklets. Vyšče zavešči, že pytneli, zo je so bičtura zajiva, a to reka zaso raz dole večere. Pražena kobaska, nešto zimne ke piču, a vizo hoce boje při saku. Haj vo češčich so tu ve Voklecach hižo raje, štuž tole netko sviši, doma sedži a so vo studži. So nech spiešne na koleso švikne, abo do auta zaleze a so do Voklec poda. Jedže a napoju tu došč maja a vo zabavu so my starame, štuž to skomži, je sam vina. Nedajče so prosič a přijedče na prvnu staciu Zadkula Beach Volleyballuje Ture 2026. Nezabudčte na treko a hučba Jensa tež na uši seda, tu je nám Jensa naša noa. A zadkulok ale András přijotovala.
1: Tež v druhej hodině mám najvšelakoriše zpěvy za vás přijotované. Tak slyšíte svorkský zpěv Na čo pojdem domov.
2: Otec zamýšení, mama tá je čiernej zemi.
1: Gaz, gaz, Gorana Bregoviča.
2: Gaz, gaz, gaz, gaz.
1: Do pedálu stupa môj z Jadvigu Market.
2: Na zavoj svoj kolesa, zosobil čo veselo.
1: A nitko štiuje indie popový spiel Brazil. Tu už veľa veselo.
3: Zadkula.
4: Šo tam na?
5: Ja vostu dve.

Čtvrtcu so zajili svetové mištostva v kopajnce, a to v USA, Kanadze a Mexiku. Kopalský svet je dženca hišče zadživane, Nemska je přečivo Curaçao ze 7-1 dobyla. Vusled, kotrž budži nedom dopomnenki na legendárne polfinále na WM 2014 přečivo brazilské. Tedy nie je DFB jednatka v brazilské, ale po všem svete kopalské stavizny pisava a začane z historickým 7-1 do finála. Tež dež je to dženca hinak, postará so rezultát vo zaohitoštve nemské. Voprodžite vúvake starty turniera a nádia rozče, zo môho so nemské mústvo hišče vo viele dalších VM vokomíko postarač. Přichodná rá bude sobotu a to přečivo svonovinovému pobrjohy nemské Elfmeinküste, hač so tam DFB jednatka znova vo zaohitošt postará, to vidíme potom sobotu.

0: Vážny fakt za našich připosłuchariów.
1: Kuž jedna czy sekundu wużoli so pola zatkule 7,8 litru wody.
2: Zatkula.

Aj runie sem hižo wonaj rinčim triko čerečo, to je tola dženca naše moto. Přichodne tydžen sme potom v Rajvicach, tam se da vezo nové moto. A kaž vešče máme nohosku tute leto kujža stacia leca. Má moto, to reka kujže, kýž pšinže, hač rajorio, pšidadovorio, abo tuči, kýž pši grilu steja. Smedža so odpovedne tak zotvač. V bio tuniera činime potom vulke skupinske foto, a na koncu bičture leca potajkim v Mivočicach vozivime na kotrem v obrazu, by najviac předraštenih ľudí. Haj a tuta stácia sme potom kletu prvniu stáciu bičture 2027 uotovač, potajkim má garantiu, zo je kletu podľa. Dženca je moto trikové a za příchodný týden ve Rajbicach máme nové moto, zdražče se nešto z džerna čisto 90 let, to bude fecich reána partíkaj štede, potekým všichoná stácia Rajbice, moto 1960 let. My sa na vás veselíme.

Smack My Bitch Up High Prejudice sú nám zaspievali hej a to nedom hýšte raz pokazka, to sú mienujúce dere hodí za příchodné motto, kde sme a příchodné týždeň rajbičenia. Hej, snáno hýšte nekotre od Lojnšo znaja tuté dve rajnišči při športnišču, hej, tam bude so příchodné týždeň příchodná stácia letušie bičuje od meč. Hej, my sa veselíme na vás a motto bude Džernačesto, Džernačesate lit, kajš tak rec runie Spill Prodigy, Smack My Bitch Up, hej a dež tu takhle na rajnišča ladam. Tu so pomoku skupinská fáza skončí, som tež chyžo, hej, dobre ry tu vidžo. Budeme raz ladať, štú se tu dženca tak rec, hej, pokál na koncu hojve, abo hej, titul tak rec, Zadkula Beach Tour tu ve Voklecach, Prenastácia. My sa na vás veselíme. Příchodný týždeň v Rajvicách.

0: Aj tak spiešne so ona minie tuta prenia hodina, tu iš chceme nedom do druhej startovač. Dženca sme v oklecach na prenie stácii Bíč Čúry, to rieka dobra ječ, veselo a horce boje při saku. Kaž kúže leto, máme tu tiež dobre mústva a máme leca tiež novostku, kaž se snadno hižo na Insta videli, respektívne pola nás v zadku, kdy svišeli, sme je kúža stácia letušie Bíč Čúry moto. Aj dženca v oklecach skakaja šíce v trikovach, to je moto za džencišu preniu stáciu, když ještě nejste tu, ab na koleso a do Worklets, dobrá hudba vás tež očakuje. Leandra, što máš za nás?
1: Tež v druhé hodině mám najvšelakoryše zpěvy za vás přijotované. Tak slyšíte svorkský zpěv Na čo pojdem domo.
2: Oděn zamýšení, mama ta je čiernej zemi.
1: Gaz, gaz, Gorana Bregoviča.
2: Gaz, gaz, gaz, gaz.
1: Do pedálu stupa môj z Jadvigu Market.
3: Na zavoj smy kolesa, zosobierčo veselo.
1: A nitko štiuje indie popový spiel Brazil. Tu už viele veselo.
4: Zadkula.
5: Šo tamne?
6: Ja vostudve.

0: Zajšu sobotu je so z Noa Slavia marš vodmio, a to hižo k 5. raze, po 100 km po Vúžice behač, a to v 12 hodinách zmištruač, by cíl nedže 300 športovcov. Aj telko športovcov po Vúžice vodič a jim cí zastaranské stácie skýčič, by zamio organizatorického týma Slavia marša. Kak sú to zmištruali, přeradži nám sobu organizatorka Marílu i Svencena.
1: Ještě doma, kdybyš někdy ten pjatý Slavia máš, kterou jsme mu někdy přebydli. A plánujeme mu to šetce po prvom co leto, alebo mu dáme si šon jenu ličnu přestavku někdy potom, že je to nimo. Ale po od nás my se mu šon tu novou túru zase plánujeme. Hladáme, što je možno, što džo, snadno znovu prujeme. Otěžeme tu čaru tak rec, že mu po naliču, když má jen sám šetce nalivo napravo celé vylevickou činenu, po nímáme telko stresa jac, ale jenu ještě tak rec slyšete ryze organizatoriske, to reka haj stacije votričeč, zvonič, haj so vod surovizne starač a tajkivicki, no.
0: Tež modostni su so na Slavia mošu v obdělili a vizo je nimo pravého čilného přijota, tež pravý ekvipment važný. Tohle je so naša hlží naprašovala, što je modžina v svojim bačoku šo sobuzala.
2: Ja mám skrý jednu štajku Bernsku vestu a tam máme jednu už nešto piču nutska, jedne címavke blešky a ešte jedné návodčí ku svončnej kremu a zádešte jednu kapu jeli sa deštuje.
3: Popravom pičo je náš jen kejp, čečovo deštíky a pončne také energy gills, také harigle, to je jenčké.
0: A hlži, što si si tyš osobu zala?
4: Claudio, so ty mě znaješ, ja mějak vizováčok bůňe snacks a provianta. Jeli dole na razpytnu, so do cíla nedobiežu, da můžu znamenča čas, v kotrimš na vodtransport čakam, za rejavý piknik vůžič. A vizo tež pola mě nesti dešču, kejp a slunčna čapka falovavoj.
0: Kak je so modostný bežavo a hač je naša hlží do cíla šafnova, haj to zoniče po příchodnem spivě.

0: Haj, zajšu sobotu je so naša hilži do horku na Slavia Mošpadova a posta kilometru skučaru po Vužice spytava zmišovač.
1: Pomročené viedro, parkovanišče polne auto a haj, dobra nalada při štarče Slavia Maša v horkach na športnišču. Lica viedžeše čara z horku do Radvoria, dale přes stružu do Huska a skončne zaso do horku. Cista posta športovcu, miestnými deštun jeden abo damnu modostnum, poda so napuč a spýta športové vúžadanie zmištrovač. Nekoci z pravým cílom, gajš napríklad svoj vosobinský najlepší čas polepšič, tamni prostče z viesela a z motiváciu docova do cíla dobiežeč. Nalada do bieha je dobrá a napiatosť čišče nie je tak pravie bytnúč.
2: Ta napiatosť popravom nie je taká vysoká, ale mu boze los bežimo a to som z neho veselú. A je vodný rekva, moja napiatosť so šverami kudžaží, ale ja som vysoká jara veselú, a si ty musú ta napiatosť kudža šinč, než ma také porané lusče nám.
1: Haj, tomu sa tiež ja přizamknú. Najbolzíšo k zčopliniu pak potom bola mierda napiatosť dola trošku stupa. Tu ješ šport je zda. Prinje 10 kilometrov so pomene spiešne a lohce zmištruja, haj potom pak veselu so z kužim krokom bole na zasteransku staciju a prinje přestavku v Radvorju. Viedro je kytro miniate. Jonu svičí slunčko, v druhým vokomíku so zaso miholi. Ale ja mám cíl před vočomaj a bohužák skupinu, kotraž mě sobu činie. Do Radvoria dobiežavši je hižo hučba slyšet a športovci si zaslúženú prvnú přestavku při zastaranskej stácii popšia. Haj, kajka daj netko takhle nalada po prvných 15 kilometrach.
2: Popravom dere, also to se šo, tak jo, keď to by moč moja prava. Also bežal je sa jara dere, motivácia je tešen, jara ulgot na tute vedro, jara fajn, čas tým vitsich tak a čas tým slunco, mu jara fajn besaduje mu, a hoj, to sa jara dere beži, až dotaj.
3: Až dotaj je šo super beži, či je netvrča, muskle či na slobu, nemôžem vás boženi šo boč.
1: Hišče so dere beži, ale hač dotaj však tiež nie ani cečina čare zmištrovana. Tu iš podaja so športovcu po krotkým přebytku na stácii za so napuč. Nimo športovcu pak sú tiež přiladovario k stácii prišli a si športové spektakl vobladaja.
4: A ja bo pravi to šen jara zajmo, a ty cool jo vidiečka přečelo, a znači, a ty svojba jo dobežaten prinu etapu, a ište išku spotberač a znanotnjena, bo tam nuvinsky švani ište trebe, a ty še musu bušinoš.

0: Zajšu sobotu je so zadkuloka Hilžina Slavia Mošu v obdžiliva a runje sme hižo slyšeli, tak je prvnje 5 kilometrov zvišova, tak abo skerje hače zbytne kilometre dobežava slyšime netko.
1: Tež ja podam so dalen na púč smier stroža k přichodnej stácii. Po púču pokazuje kvoký púč a kojež 5 kilometrov vuladám z noha cedlku, kotraž mi přeradí, keľko kilometrov mám hižo za mnou.
2: Čenca sem si předzal, so svonca vopetal.
1: Po stroži Dunajo blíži sa naša skupinka skončne druhej stácii. Tam očakuje športovcov, kaj šižo na prvnej stácii, pomazky, sad a zelenina, všelaké napoje a tiež kofi, svojtkošče a vizo dobra piesada. Či jedni so na přestavku vusednú a prvnie plestru prečo mozlam lepia, druzu so račo nesednú, dokáž citát, hevak

0: IRC tu přirajniš ču tu sorunie finale vůraje mes Jiu Mishu a aj Krokox. To je aj tam metod tížolada, aj metod napríklad metod hozaraje poda Krokox, abo Matej Kovo, Matej Nuk, Majka G-Sorkets a štú raje po Jiu Mishu, Franco. Prajemo, prajemas.
1: Aj, also, nedám do očka. Přiňu mi tu Manuel Šouta, Jara Wiki, volejbolist. V tej raje mi sa zda Rajbicach, čo sa zase bunžilu. Po tej voľno časnej skupine tam Rajbicach. A haj, tu, ty ste spravo, ty prede tam jedno znaješ.
0: Aj Robin Schulze, un mi sa reka, haj. A on je tiež nejaká dobrá volejbolist, on šíne mi sa zase z Warriorec. Haj, netko nadpije Krokos a dobrý blok od Robina.
2: Nika, haj.
0: To je Jara, der je upadalo.
2: Nika, to slušil, also přes Suratka, ale nic prede, also ja to slušim, ale extrém.
0: Kjartnáče, jednáče,
2: su,
0: Gia, Misha.
2: Englische Runde, bündig gegen Wonius, das slušil?
0: Haj. To, bieše Jara nabchatara, hat Jonek jetzt prinasáž, bo potak im za Gia, Mishu. Majka netko při Bulu, haj. Jsme započeč.
2: Haj.
1: Haj. Na meta Bul na Boetra.
2: To je vše potečen, když to tam máš.
1: Na pšiu za Bul Manuel Šota přístaj.
2: To je špost, či ne? Když se nemáš nekak verzögerung, kota, gej?
1: Nadpije tu. Dybk za must vo Jiva Misha. Oni maja netko na rauk. Robin s Bulom. Alle von Bull da. Bulla Bolla. Resne.
0: Hi, Bolla Nass, du stetisch Elias. Elias, komm mal. Du bist der Jensa Rau. Sa Sambuka aus. So, sa Vijay. Wusche, bottom, show the bow finale. One stage, chili, chenchi, wo Jim Mischel, wie so sabo.
3: Dort richtig, hi.
0: Chola, show, zille andere, je du hupe, du hutschinelli, also, oder je du hupe, ne Jane Milli, aber. Když je na poprom znaje Sambuka Allstars, co mu najlepšie tu pola zátkula beach volleyballu je Ture. Na či je na zaležovo tu?
3: Je nebyl prajč za náš přečenik Gio Mischa, kde su to opračí jara dere činili. A nekdo on je tiež v finálu steja, a to jara dere upada, za on je to tiež dobudu. Ale je už ničo jasný nejo. A mo naši re nesmo tak dere rali. Haj, na koncu tak nejo dosal.
0: Hej, prinusážbu sú tak rec. Gio Mischa do boli. Budeme vidieť, kak to tu vynže. Uniesti za so cien za Gio Mischu potakým. Budeme so nedom za so svišeť po obšichodom spôve. Gio Mischa.

0: Saat Kula.
1: Nästa det här
2: var. Hej måste du det gå. The finalu. Kokox a Gio Misha. Du bucha ja finale. Kunu sažbu. Su Gio. Nie Gio Misha du uli. Tak koko. A netko so tak rezt druja sažba. Bucha je, oni přeco hač to pjatnače raja. A jetzt ist doch, du schaust es sitom, stirri. Kannst du das jetzt gar, du drüht Sajbu zu schaust, sie rumgern auch. Zu Krokox,
3: da kuppelt er, stotter Nussbottich.
4: Also schätze, das ist Mütwoch.
5: Ja, nun mal.
4: Also bloß Ruschau, die ist ja zum Ritschau, ja, sie haben eine Sau, glaube ich, du lernst mich
5: unten, ja. Tun jen aber damne nau, das sag ich schon. Ja, ja, ich schieße sein und rude, so Probleme, nicht gar nicht, gerade Mate Koba, das Sacker-Reihe. Da hab ich so... Trošku suboptimal, ne, jeli chceš tu tun finále tu dobu, či přečího živě myše, one jsou hodně já se mu sto. Aj, Majka netko s bulom, ale tyž podla, bola dutne, dola, aj. Živě myša jsou tu, aj, vopadže trošku lepše, tu časně hač krokos, ha, aj. Budu to na koncu najskoušo, tak až netko upada zase rozsudič.
2: Aj oni sú tiež od starobu sem, ja vidím tie staršie, snáno to na tým záleží, že majú celé jednore. Aj jac tréninga, tu tú volleyball, tie hižo dlie raja, tak rec jacore lid, ha Krokox to sú tola tie serbská raketa, ľudí od serbské rakete podľa, oni sú jara dere, dobien rec, ale snáno, kajž netko blok do ausa, tak rec, aj Znano sú to diamyša celé jednore bolie klemo potom.
5: Abo znano záleží to tiež na tých temperatúrach, do kež tu je tu časne, aj ketro zimne, odo, dešte svunco, foc, o, máte nuk s popáčom širáčom, buď zaburáč durík. Aj temperatúry sú jara zima, also ja mám môj triko spodne vizor, a jenu Jakub přečo vycíke a mi to hlá upoče jara zima a když já si ho uvodám bosa raja ve krutých kolorách, jenom to mi kusůška také.
2: Hej, pěsko za ještě jara zimne, já tež tu z čopve Jakub steju a netko dobré zakytované od metoda hozu a netko, či a myša zase zdatpěma tu bůj běše nucka buch rekale, hej sudníky je tež praja Bulbeše Nucka, Cínače 6, netko, mese stav. Dvaj dipkaj, oni ište trebaja. Tu, netko, haj, razladač, što to buže. Aus, skoro nás odselili. Što to rune beše, Franco? To li biš kejčovačo, he?
5: Mne dnesko šo do svice lau. Haj, netko, mate kobo. Ladame što unčini.
2: Dobre nadok, ale Robin, dobre pšiuza. Majka. Tu mu misa auspo, ale ona najskrile lepe veďava. Štonače sidom netko matchbull za Giu Mešu. Aj.
5: Manuel Šota netko s rozsudným dipkom. Nadok pšinže na Mati Kobara. Dere zakytova ale Mati Kobar.
2: Aj, a to bieše vone, posledný dip, kde a Miša sú dobili 15-7. Bože, Jensa Neo za Krokox zosavovo. Ale znalo příčerný týden v Rajbicach. My so, vizor, na vás veselíme příčerný týden v Rajbicach. Myslíte na moto a vizor, tiež na holcu, heno? You know?